0: Dobré ráno na celé Slovensko, praje Lea aj Bibi Rexa s Davidom Getom a s novinkou Sad Girls. Verím, že vy nie ste ani Sad Girls, ani Sad Boys, ani nič. Jednoducho je nedeľa, je víkend, mali by ste byť very happy.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč. Európa.
0: A náš poslouchač, sa asi nepovie po česky poslouchač, náš poslouchač z České republiky David asi není moc jako šťastný. Co se stalo, Davide?
4: Čau, tady David, tak já jsem zhůru od 17:30, nebo dceruška se rozhodla, že o 17:30 stáváme, tak mě zbudila, pak ještě usla, tak jsem se šel proběhnout, jako každou neděli ráno. No a po cestě jsem se skoro popral s nějakým divokým psem, takže teď to řeším, co bude dál a jak to udělat. Takže takové mám nedělní ráno já, mějte se.
0: Já to poznám, tyto divoké psy dinga, to je, ano, to je hrozné, to je. Počkej, dúfam, že si v poriadku. Chvala Bohu, znieš, že si nažive. Tak ja ti zahrám, neviem, či ti to nejako pomôže, ale zahrám ti, čo by som ti nezahrala. Peknú pesničku. Môj obľúbený Somber, Back to Friends. A vám všetkým, ktorí ste takto skoro ráno hore, či ste sa už byli s obsom, mačkou, prípadne so svojou ženou, alebo možno s dieťaťom. Je to v poriadku. Všetci to občas niekedy robíme.
2: Aj

0: Prize of the RSK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.